0: Martin Garrix, Told You So vo Fan Rádiu takto po 16. popoludní. Vždy spievate vy v rámci nášho playlistu, no a ani dnešok nebude výnimkou. Lebo ste sa zapojili, posielali ste hlasovky, teším sa, palec hore. A tým pádom pesnička na cestu domov bude a dnes to bude wow, lebo Miška si povedala, že to dá.
1: Ahoj, ja som Miška, dnes je skvelý.